0: snad jenom na chvíli. Marně tě hledám a pátrám, kam ses mi ztratila. Protože nejsi a nikdy si nebyla.
1: O minútku bude pol 8 a vy počúvate ranné ladenie z Košíc s Viktorom Vataščinom a Hanou Rodovou. A už o chvíľu sa prenesieme do Mníchova a pred 8 navštívime aj Krajskú galériu v Prešove.

Aby ste spravili krásu ešte krajšou. Aby ste urobili dobro ešte lepším. Aby vyústil život ešte v životnejší. Aby ste z omrvinky chleba vycítili zákony. Aby ste z kvapky vína poznali silu zeme. Aby ste v srdci nosili večné a v ústach spravodlivé. To vám hovorím ja, Abraham, a odovzdávam vám celé svoje imanie.